0: Brainin Gaeilge.
1: Red FM.
2: Bítí den Vale Ciol, Glastonbury, Dílte, Mach, in Nís Lú, ná dáhat a cúig nómad. Big and Vale Ciol a rash, in fehe fehe shacht, idir an tríu laws fehe, agus an shachtu laws fehe, mí mehev an bliain se cúig. Is mishe Katie Jane, agus bílam, dúsig Red FM, modern day downig o shach gadea de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.